když došlo k okupaci Čech a Moravy německým nacistickým vojskem, krátce na to vojáci a nacistická policie obsadila Pankrátskou věznici. Byla to policejní věznice gestapa a této věznici velel Untersturmführer Paul Sopa. Tady zasedá německý nacistický státní zástupce, zde přednosta německé soudní věznice, vedle něho funkcionář nacistické strany NSDAP, aby měla poprava politický dohled, potom zapisovatel a lékař, který podepisoval úmrtní list. Odsouzený byl předveden takto před státního zástupce, který ověřil pouze osobní a rozsudkové údaje a předal odsouzeného popravčímu. Popravčí a jeho čtyři pomocníci potom odváděli odsouzeného k popravě.

Tyto prostory by mohli sami vyprávět. Já bych mohl klidně mlčet. Zde, kde se nacházíme, se odehrávaly tragické události našich národních dějin. Celkem zde bylo popraveno 1075 osob.

Teprve, když tedy krev odtekla, tak byla těla ukládána do těchto rakví, byla tam přidána hlava a ve večerních hodinách byly rakve vynášeny přes tyto dveře na dvůr a nákladním autem odváženy do strašnického krematoria. Takže všichni, kteří zde byli popraveni, skončili ve strašnickém krematoriu.

0: a že všechno je to tajné a že i lidé, kteří spalují, musí být zavázáni mlčenlivostí.
1: Oni nesměli být zapsaný do evidence spopelnění, nesměli být zapsaný do matrix popelňovacích, kde jsou čísla, jednotlivý čísla, čili oni byli bez urny, bez čísla, bez jména to mělo být, měli prostě zmizet.

0: to zapisování prováděl díky tomu, že německá okupační správa po něm vyžadovala, aby podepsal a orazil dokument o tom, že krematorium provedlo zpopelnění té konkrétní osoby. On měl v ruce úmrtní list, vystavený lékařem a dokumentaci ke každému z těch vězňů nebo zabitých lidí.
1: Otec buď se snažil dát těm lidem ze Sicherainsdu alkohol, aby je uklidnil, a sám, buď sám, a když měl možnost, a když neměl možnost, tak mě probudil v noci, to většinou to se odehrálo v noci.
2: Kde to bylo poměrně dobře rozepsané, tam bylo jméno, datum narození, místo narození a v podstatě pankrácká sekirárna popravena na místě, že jo, a datum.

0: jeho syn, druhý František junior, Suchý, ty seznamy rychle opsal. On je vrátil, že ho proved kontrol jenom.
1: Nástupem Heidricha a prvním stranným právem navštívil otce velitel pankrácké věznice Sopa, který s ním projednal spalování oběti sekerárny. Zároveň byl upozorněn, že nesmí nic říct, že okamžitě byl jeho hlava se ocitla také v sekerárně a že i lidé, kteří spalují, musí být zavázáni mlčenlivostí.

osobně Pavel Sopa z gestapa si přišel zkontrolovat. Co František Suchý s Popelem dělá?

0: popel měl být likvidován. Ten se nesměl nikde objevit. Nesměly být známý jména těch popravených.
1: František Suchý měl nařízeno, že musí vyhodit všechen popel do kompostu.
0: No tak pan ředitel Suchý ho vzal k tomu kompostu, do kterého se ovšem do těch horních vrstev, kde byl klasický kompost, dával ne popel, ale saze a ten úlet drobného popílku, který se, když se čistili komíny a ty tahy.

0: každý, kdo by znal fungování krematoria, tak by věděl, že popel z komínu má úplně jinou barvu, úplně jiné složení, než ten, který zbyde z člověka po kremaci.
1: Otec měl hrůzu, protože kdyby to rozkopal, tak by byl jasný, že ten popel je řidkej, že to není popel lidských kostí, no.
2: Alrededor de 2000 incineraciones fueron, sus cenizas fueron apartadas. Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros,

0: aus der ganzen Welt. Carissimi amici italiani.
1: Ten důvod, proč nacisté nechtěli, aby se popel dostal do rukou pozůstalých, je jednoduchý. Nechtěli žádné stopy po brutalitě, kterou prováděli. Nechtěli, aby se jakákoliv část ostatku, byť i popel, dostal do rukou potomku obětí, protože jakékoliv místo, kde ten popel by byl uložen, by se stalo poutním místem.

0: Pavel Palacek es un historiador checo que escribió una tesis doctoral de los sucesos que acaecieron en el crematorio de Strasnice en Praga y conoció a Francisek Suhi. Y nosotros nos pusimos en contacto y yo encontré un email.
1: A překvapilo mě, že je to vlastně středoškolský učitel, který po tomto pátrá, protože bych čekal, že tohle pátrání bude dělat buď nějaká státní instituce, univerzita, akademik, nějaký vědec nebo někdo z příbuzných těch lidí.
0: Como un loco, Antonio y yo estuvimos mirando las listas porque la mitad del libro era las personas que habían sido asesinadas en la prisión de Pankrac. Empecé a escanear todo el libro y a traducirlo. Y en la hoja 14 aparece una pequeña entrevista al hijo del administrador del crematorio de Stranice en Praga.
1: Když jsem mu řekl, že chci, abychom zachytili jeho svědectví, které můžeme zveřejnit, až třeba nebude sám naživu, proto aby se zachovalo autentické svědectví o tom, co se dělo ve Strašnicích za druhé světové války, tak souhlasil.
2: Tak prosím, běžte se přivítat s pánem.
3: Dobrý den, já jsem Suchý.
4: Dobrý den, pane Suchý.
3: No a já jsem tady v krematoriu od roku 32 bydlel v tomhle baráku až do roku 250.
1: A v momentě, kdy jsme přišli poprvé po těch desítkách let na místa, které pro něj byly tak osobní, tak běhal po tom krematoriu, jako kdyby od tam odešel včera.
5: Takže vy jste od kolika let jste vyrůstal tady?
3: No, od 5 let do 25 jsem vyrůstal tady. A mně se tady líbilo a nakonec mrtvý vám nikdy neublíží, ublíží vám jenom živej. Jedině, že jsem se víceméně bál, když jsem tady byl sám, když naši šli někam večer známým nebo podobně, tak mě to nebylo příjemné.
1: Považujete sebe samotného za hrdinu?
3: Ne, ale já se absolutně nepovažuji za hrdinu, já se považuji za úplně normálního člověka a myslím, že by se měl takhle chovat každý. Já se nedělám za sebe, v životě jsem se nedělal hrdinu.
6: Protože to bylo před kolika, třema lety.
3: Tady byla kuchyň,
6: ano.
3: A tam byla koupelna a vchod,
6: takže
3: pajc a vchod do
6: toho. No.
3: Tady jsem měl postel, tady lebyl gauč. A tady jsem měl psací stůl, takže jsem se díval rovno na pole kameru.
2: Co bylo tady, pane Suchý, prosím vás?
6: Kanceláře.
3: Kanceláře a tady byl osobní kancelář otce.
2: Jak to prožíval váš otec, když no, poprvé ten sopat?
3: No, otec to prožíval velice špatně, byli jsme z toho vůbec celá rodina nešťastná, protože jsme nakonec ani nemohli pochopit, že by někdo mohl takovýhle bestialit být schopen. A když jsme se s matkou dívali tady dolů a viděli jsme tady ty bedny s těmi a jak to teče krev a ten plný krv. Ty koleničky, všechno to bylo plný krv a ten krv. Všichni, většinou, co k nám vozili, byli popraveni sekerou, kdežto teprve...
1: Od roku 1944 byli přiváženi také zemřelí z koncentračního tábora Hradištko u Štichovic. František Suchý na to vzpomíná. Sám jsem viděl, jak v bedně o rozměrech 50x50x180 cm.
3: Dokonce jsem je sám osobně viděl, byli to větší podle mě na Francouzi.
0: La constatación. Los deportados habían sido incinerados ahí también. La investigación tenía que tomar otro cariz, que era investigar también a los franceses.
7: Donc moi j'ai écrit entre autres voilà sur des histoires, des tranches de vie mais réelles qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Là c'est un aparté autour de mon grand-père.
0: El libro lleva como título el número de prisionero de su abuelo, quien también fue asesinado en el campo de concentración de Hradisko.
7: les Russes progressaient sur l'Est, les Américains voulaient remonter vers l'Ouest. Donc ils ont commencé de demander à ces prisonniers de construire des tranchées anti-chars.
0: El comandante Alfred Kuss reclama refuerzos, le mandan a un oficial SS y se trae a sus cadetes, no mayores de 16 años.
4: Niños, prácticamente niños.

0: Tady jsou o nich záznamy. Tady je uvedeno jméno, narození, kdy zemřel a kdy byl zpopelněn. 10.4.1945. A Leguona Angel, kremační číslo 62559. Mone Henry, to je kremační číslo 62557. Další Medina Antonio 62560. A Moja Rafael 62563.
1: Aunque parezca increíble, 77 años.

0: sí podía identificar los cuerpos que venían de los campos de concentración, porque además de las listas de la Gestapo, los cuerpos tenían escritos los números de deportado. Esas cenizas de esos cuerpos que podía identificar las introducía después en urnas individuales, numeradas, y las escondía.
1: Po válce vlastně došlo k tomu, že František Suchý ukázal to místo, na které sypali popel po kremacích politických vězňů. Tento popel byl pietním způsobem vyzdvihnut.
2: Skromné pozostatky asi 1800 umučených a popravených byly vystaveny na Václavském náměstí.
3: Na slavnostní tryzně promluvil prezident republiky dr. Edvard Beneš.
1: Ostatky obětí byly v květnu 1946 k výročí ukončení druhé světové války uloženy v areálu krematoria a rodina Suchých každému, kdo chtěl vědět, zda tam jsou uloženi, tak je jejich příbuzní v tom hrobě, tak tyto informace poskytovala.
4: Předchozí nádvoří krematoria. Strašnice, které nás dovede k místu, kde vzniklo v roce 1946. Tak vzniklo tady čestné pohřebiště. Tam se umístila socha Smutné jaro. Do tohoto prostoru pak v roce 1948 byly uloženy ještě zpopelněné ostatky šesti španělských příslušníků, kteří byli popraveni na pracovním táboře na Hradišku. Nikdo ty urny nevyzve, tak jsme je uložili tady, aby patřili taky k těm, kteří vlastně padli z vůli německého fašismu. Tam bylo tuším 72 uren předáno francouzské repatriační komisi. Ty zbývající, co tady zbyly, tak pak byly uloženy do toho čestného pohřebiště, protože se nevědělo, co s nima v tom roce 48. V podstatě bylo potřeba je s těma urnama něco udělat.
5: Entonces, cuando ya supimos que estaban ahí, que estaban repertoriados, le dije que, por favor, verificara si las urnas, de alguna manera, igual estaban todavía físicamente.
4: Mogu ještě dát, že bohužel ty urny nelze vyzvednout, protože byly plechoví. A za ten čas, který tam jsou, tak se rozpadly. Ale cítíme s nima i s pozůstalýma, ale aspoň jsme jim řekli, kde jsou.

0: Pokládám si za velkou čest, že mohu mluvit jménem zemřelého manžela i tchána. Jsem ráda, že můj tchán František Suchý a jeho syn inženýr František Suchý junior mohli za druhé světové války sepsat seznamy umučených a popravených z popelnění v pražském krematoriu v České republice.
1: A bylo to pod trestem smrti jasný, že kdyby...
0: To bylo úžasné hrdinství. Úžasný. Až si myslím, že velký risk. Protože kdyby to praschlo, tak to neodnesla jenom rodina Suchých. Jo. Tak to Němci vybrali do příbuzných, kteří se v životě ani neviděli.
1: Kde jste Františka Suchého potkala?
0: Kde? Ve společnosti. Měli jsme známý, sjednali schůzku, na kterou mě pozvali a přišel František taky.
1: Kdy vám poprvé řekl, že byl takovou strašnou dobu v kriminále?
0: Hned.
1: U toho kafe?
0: U toho kafe. Pro mě to nemělo žádný význam.
2: S příchodem komunismu, který začal v únoru 1948, tak to byla doba, která vlastně zabránila v tom, aby rodina Suchých šířila informace. Ten důvod je, že rodina Suchých se opět dostala pod tlak, tentokrát tlak Státní bezpečnosti, která začala vozit do krematoria rakve a vyžadovala zpopelnění přes noc. A na rozdíl od nacistů ten popel odvážela.
3: Pevným, jistým krokem dokonale vyřízených zadání pokodují útvary příslušníků vojenských akademií.
2: Tak to vedlo k tomu, že nakonec celá rodina Suchých, která přečkala nacismus a kterou nacisté neuvěznili, tak komunisté uvěznili. Maminku Františka Suchého uvěznili otce Františka Suchého i jejich syna. Celá rodina, všichni tři, byli uvězněni komunisty. Byli uvězněni jednak pro činnost, kterou dělal František Suchý mladší, ale do jisté míry se domnívám, že to bylo i z obavy, že nemohou být loajální k stalinskému režimu, když byli neloajální vůči nacismu.
4: D'abord le cimetière de Strasnice qui est un très beau cimetière qui est un lieu vraiment de repos, un lieu magnifique. Le cimetière, déjà en lui-même, nous a imposé une sorte de respect, de calme.
5: Una fatídica semana de abril de 1945, unos jóvenes SS.
4: Je pense que pour toutes les familles, ça a été un moment d'une intensité absolument incroyable.

0: et ce qui nous a vraiment émotionné, l'émotion, ça a été Madame Eva, quand on l'a vue, c'était vraiment...
1: On a pu l'embrasser et on a pu lui offrir un bouquet de fleurs et évidemment lui dire tout le bien qu'on pensait évidemment de la conduite de son mari et évidemment du père de son mari.
0: Je l'ai embrassé comme si moi, c'était ma mère qui l'embrassait et lui dire merci, bon, à elle, pas par son intermédiaire, à son mari et son beau-père.
2: Les deseo todo lo mejor para su vida en el futuro. Fuerte salud, paz, y que no se les olvide nunca que aquí yacen sus héroes. Muchas gracias. No.
3: Na pána i muže jsem byla velmi hrdá, když jsem po tolika letech slyšela děkování Španělů i Francouzů. Obě strany jsme měli slzy v očích, bylo nám radostně a bylo nám smutno. Jak to tak bývá?
4: Fue un momento increíble. Me lo guardo para mí, eso. Ese momento es mío. Es que expresarlo es difícil. Cuando has visto a tu padre tan jodido. Es un momento.
3: A mě to působilo radostně, depresivně. V očích těch lidí radost toho, že se dozvěděli, kde leží jejich blízcí. Smutek z toho, že třeba ten pán, ty tři generace, tatínka v životě neviděl, což je hrozný. Je to smutný, no, mě se teď chce brečet. A jenom bych jim přála, aby jejich děti nic podobného nezažili.
5: Děkuju.
3: Protože válka je hrozná, hrozná.
5: Děkuju.
3: Je to pro mě těžký.
6: Prosím, ještě potřebuju zásadní věc. Řekněte nám, co je toto.
3: Na tom pásku je záznam pozdravu Františka Suchého staršího a jeho ženy Olgy synovi Františkovi.
7: Nikdy bychom nevěřili, že tolik roků budeš nucen strávit mimo domov za tak těžkých podmínek, a to jedině pro svoje přesvědčení, pevný charakter a poctivé smýšlení, k čemuž máme svaté právo.
8: Ta nahrávka je strašně kuriozní, protože vznikla v době, kdy jejich syn byl odsouzen na 25 let vězení jako politický vězeň. A protože oni už byli starší manželé, tak sami nevěřili, že až bude propuštěn za 25 let, že by ještě mohli být naživu.

drahí, drahý náš fanouši, přeji ti, aby si tento den slavil již opravdu naposledy v tomto krutém prostředí a brány se již co nejdříve otevřely do plného slunce a hlavně svobody. To ti přeje tvoje milující a vřele objímající maminka.